srcem podpišem. Vse, kar povem. In ni me strah. Ker zdaj to zares vem.